Hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, hanky, h